Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké Listy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
2: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
0: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
1: Sport.
0: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Počasí.
3: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Býci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky ne.

0: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio. Žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu, sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
0: Rádio Haná. Rádio pro lepší.

0: počasí. Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Býci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Večerní pohoda u trojice. To je multižánr.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: 16 hodin na Ondrově stadionu.
1: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme čtvrtek na jedničku.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Haná a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.
5: Mám

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Radio Hana. Radio Hana.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Hana
1: a ranní topka.

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
1: Sport.
3: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Počasí.
5: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
6: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, U Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Rádio pro váš celý život, to je Rádio Hana. Hráli jsme vám u maturity, při dělání řidičáku, při stěhování do prvního bytu. Hráli jsme vám, když jste šli k oltáři, a jsme s vámi i teď, když si s dětmi užíváte horké prázdninové dny. Vedro i deska, červenec se s námi na Moravě má rozloučit sluníčkem a horkem. Teploty je podobně jako včera, 35 až 38 stupňů Celsia. 6 hodin 9 minut, dobré ráno s Rádiem Hana. Za chvíli oslavíme narozeniny Valašského krále. Víte, kdo to je? Brzy bude.

0: Jako Texas, jak se čí Katy Perry, její Roar. Na prvním místě jste pro nás v pátek ráno, vy posloucháte Radio Hana. Vybíráme hity, hledáme zprávy, zpracováváme dopravu a od naší metal centrály dostáváme další nová data, která potvrzují, že taky dneska stejně jako včera to bude na plavky, na koupání a na opalování. Budou zase tropy. Více o počasí na Hané před 6:30, v letním playlistu Rádia Haná pro vás Black Box nebo Jonas Brothers. A teď v 6:16 to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
0: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, nejsou blbý.
0: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
0: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Haná.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: 20. srpna. Kaufland. Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební.

S vámi je prázdninové rádio Hana a také Jonas Brothers. Hezké ráno, zesilujeme pohodu, zeslabujeme starosti, potkáváme se v létě na nejlepších moravských festivalech. Na ten další festák jenom kousek od Olomouce. Už příští týden v sobotu 8. srpna přijedou No Name, Katka Marie Tichá, Vesna i Ztracené ráj. Popovídáme si o tom už po 6:30. A teď v 6:27 pohled na dopravu i na počasí. Jaká dneska bude nejoblíbenější pátrací hra v ulicích moravských měst?

0: 5 až 38 stupňů Celsia a stín budeme hledat proto, že i dneska má být jasno anebo polojasno. Holt, podobné počasí jako přes kopírák, jako včera. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Policie připomíná, že také na té naší Moravě se nám rozmohl cyklistický nešvar porušování pravidel silničního provozu. Jako třeba jízda na červenou, telefonování za řídítky a podobně. A všechno má své sankce. I na kole. Třeba telefon za řídítky, pokuta 2,5 až 3,5 tisíce. Průjezd na kole na červenou 4,5 až 5,5 tisíce. Alkohol na kole jde do správního řízení. A nezastavení na stopce, flaster do 15 stovek. Ano, i my cyklisté jsme účastníci silničního provozu a pravidla platí pro všechny. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku náměstí Hrdinů Uspeji a pozor na ranní nehodu na Uničovsku mezi Troubelicemi a Šumvaldem. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno.

0: Boyzone, 90-kové Picture of You a také 80-kový Aháči a Take On Me. Tyhle hudební zásilky spolu převezmeme na Radio Haná v pátek ráno už za pár vteřin. Taky najdeme na náš Facebook, kde se vás ptáme na další zapeklitou otázku. Kurýr vám přiveze balík, který jste si neobjednali. Co uděláte, co mu řeknete? Vaše komentáře po 6:45. A teď 5 minut po 6:30 pro vás máme další festivalový tip tohoto léta.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
0: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hané není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
0: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
0: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
0: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební.

Prázdniny v půlce a dneska je tady další z těch prázdninových dní, kdy nám po zádech i po čele potečou krupě potu a propotíme pár triček. Dnešní počasí je velmi vydařená kopie včerejška. Jasno nebo bylo jasno, teploty je 35 až 38. O víkendu se má trochu ochladit, na obloze přibudou v sobotu a v neděli mraky. Více o víkendovém počasí ve zprávách Rádia Hana před 7 hodinou. A teď 6:45 klikáme na Facebook Rádia Hana, kde spolu řešíme další otázku. Představte si to, že kurýr vám přiveze balík, který jste si neobjednali, o kterém nic nevíte. Co uděláte? Vezmete si ho, anebo ne? Posluchačka Markéta v tom má jasno, píše na Facebook, tak trošku ještě balsky se usmívá. Hele, když je to zaplacené, tak si to nechám. Třeba je to dárek od osudu. Michel říká, že pokud na balíku uvidí svoje jméno, tak si to bez obav vezme. Třeba něco mohli poslat příbuzný, tak proč ne? A Honza to uzavírá, že se snaží být vždycky fér a když mu přijde něco, co nečeká, tak to zatím vždycky vrátil. Taky třeba dodává, že v balíku by mohla poletovat mucha cece a mohl to být chyták. Tak a co vy? Převzali byste balík a zjišťovali jste až potom, co se děje? Nebo byste kurýra rovnou s tím balíkem poslali zpátky? Dejte vědět, Facebook Rádia Hana patří vám a taky pro ty naše moravské kurýry, které dneska čeká horká šichta za volantem, hrajeme nejlepší hudy.

0: Katrina and the Waves, Sulchinon Sunshine, 6 hodin, skoro 56 minut, v pátek ráno Rádio Haná perfektně hraje a super hru nám doufujeme poprvé v letošní sezóně doma na Andrově stadionu. Už o víkendu předvedou také fotbalisté Signy Olomouc v neděli od 15 hodin hostí Mladou Boleslav, což jsou zápasy, ve kterých vždycky padá hodně gólů a Haná bude na tribuně s vámi.
1: Hit za

0: naslunené Itálie čekáme v rámci italského léta na Gianu. Více o italském létě Rádia Haná na webu radiohana.cz 6.56.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 31. července. Řidiči na trase z Olomouce na Grigov bude brzy hotovo. Oprava cesty tu jde podle plánu. Půlka je hotová a provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se tak přesunul na opravenou část vozovky. Do 2 týdnů bude hotovo, informuje ředitelství silnic a dálnic.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči zachránili paraglidistu, ten včera v Jakubovicích na Šumpersku uvízl v drátech elektrického vedení 10 metrů nad zemí. Nezranil se, ale sám se nedokázal dostat na zem. Z drátů ho snesli hasiči pomocí žebříku s plošinou. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily 2 oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Teplotní rekordy padaly včera v Česku. Nejvíc teplo bylo v Doksanech v Ústeckém kraji, kde se teplota vyšplhala na 40,1 stupně Celsia ve stínu. Vyrovnala měsíční rekord pro celou Českou republiku. Dnes může být podle meteorologů ještě tepleji.
1: Sport.
3: Postup je v kapse. Jak fotbalisté Hradce, tak Jablonce včera zvládli své odvetné zápasy v evropských pohárech a postoupili v soutěžích do třetího předkola. Jablonec v konferenční lize po výhře 2-0 nad Varaždínem a Hradec Králové v evropské lize po výhře 3-1 nad Tromsø.

0: počasí.
1: Však to, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích, bude pořádný nácesk, deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia, zítra mírné ochlazení na 31 až

0: 34, většinou oblačno, místy polojasno, v neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Policie připomíná, že také na té naší Moravě se nám rozmohl cyklistický nešvar porušování pravidel silničního provozu. Jako třeba jízda na červenou, telefonování za řídítky a podobně. A všechno má své sankce. I na kole. Třeba telefon za řídítky, pokuta 2,5 až 3,5 tisíce. Průjezd na kole na červenou 4,5 až 5,5 tisíce. Alkohol na kole jde do správního řízení. A nezastavení na stopce, flaster do 15 stovek. Ano, i my cyklisté jsme účastníci silničního provozu a pravidla platí pro všechny. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku náměstí Hrdinů Uspeji a pozor na ranní nehodu na Uničovsku mezi Troubelicemi a Šumvaldem. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Ranní topka. Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: pro vás. Vaše letní rádio Hná je v nejlepší ranní formě i v pátek 31. července, kdy se dětem půlí prázdniny, ještě je před nimi měsíc odpočinku. Naopak ani dneska si neodpočinou naše klimatizace, ventilátory pojedou na plný výkon a zmrzká, tak ta bude mizet rychlostí blesku. Těšíme se spolu na další tropický letní den, během kterého čekáme sluníčko a teploty až na 38 stupních Celsie. Máte rádi pravou italskou kávu? V tom případě jste na tom úplně stejně jako naše posluchačka Katka z Hranic. Dobré ráno, Kačko.
1: Ahojte, děkuji moc za výhru, mám teda obrovskou radost, protože kávu mám hodně ráda, zároveň i s kolegyní v práci si kávu rádi vychutnáváme, takže asi pravděpodobně dělám to, že ji vezmu s sebou do práce a pochutnáme se na ní všichni. Většinou italská káva je výborná, takže o to víc mám z toho větší radost.
0: Katka z Hranic v italském letě rádia Hana včera vyhrála balík pravé italské kávy. Dneska pokračujeme, jakmile uslyšíte dnešní ranní soutěžní mega hit italského léta, volejte Radio Hana. Vyhrajte vonavou kávu pro sebe, pro kolegy, přátelé, rodinu a navíc se dostanete i do hry o luxusní pobyt v italském Bergamu a ten rozdáme na konci prázdniny. A právě na tento italský top hit dneska čekáme. Mezi námi, nemusíte odpovídat na hlas, ale mezi námi znáte někoho? Máte ve svém okolí nějakou osobu, kterou byste tajně chtěli? Někoho, kdo se vám líbí? O kom se vám možná třeba zdají i sny, ale tak nějak tušíte, že toho člověka nikdy nebudete mít? No tak přesně o téhleté nedosažitelné lásce a o té chemii mezi dvěma lidmi v 80. letech zpívá italská hvězda Gianna Nannini a její Bello è impossibile z roku 1986 si v italském létě rádia Hana dneska 100% pustíme.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergamu.

0: vlnách Rádia Hrá probouzíme také Carly Rae Jepsen. Milujete Moravu, vyznáte se v muzice a posloucháte své věrné olomoucké Rádio Haná. Přesně proto vás máme rádi a jsme vděční za každou společnou chvíli. Jsme moravští patrioti v Olomouci, v Bruntálu, také ve Vyškově i v Moravské Třebové. Se dneska zase budeme smažit ve vlastní šťávě. Zase bude takové vedro, že i náš stín bude hledat vlastní stín, aby se schladil. Více o počasí před půl osmou. Svěží ranní hity přivezou za chvilku Backstreet Boys nebo taky Unique 2 a Anaka. A teď v 7.18 jdeme s Kvítkem na páteční horoskopy. Otázka zní, jak hvězdy vnímají poslední červencový den tohoto roku.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Býci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Toto je.
7: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9. Yeah,

0: O prázdninách měníme plavky, zkoušíme nové opalováky, střídáme sluneční brýle, poznáváme nová koupaliště, biotopy. To všechno je naprosto v pořádku, to se může měnit, ale jsou věci, které nikdy za nic nevyměníme a ani nechceme, třeba vysílání Rádia Hana. Taky dneska nám ve studiu bude vedro, stejně jako vám v kanclu, v dílně, na stavbě nebo v obchodě. Tam, kde to jde, tak tam zapínáme klimatizaci. Je 7:29, v pátek 31. července nám ranní společnost udělají za chvilku Unitu nebo Anaka. Po půl osmé v letním servisu uslyšíte další neuvěřitelný příběh o spackané letní dovolené. Poradíme, co dělat, abyste hlavně neprožili to samé. Počkejte si na víc informací, fakt to bude velmi důležité. A teď doprava i počasí. Ranní teploty v Olomouci, v Holešově, v Mohalinici, také v Hanušovicích nebo v Moravském Berouně. Aktuálně 19 až 23 stupňů. Přes den zase slušná sauna i solárko v jednom. Jasno nebo polojasno a 35 až 38 stupňů. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Dobré páteční ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se opravuje ulice Na Letné, také ulice Edenburgova a policejní hlídku hlásíte na Volkrovce u Hoteláku. Další hlídka je ve Valmezu na Masarykově ulici u Hřbitova, také ve Zlíně na Sokolské ulici. A pozor teď na odstavenou dodávku na 5. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Pustiměře. Vyřídíte a my zařídíme další hity.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Malou chvíli máme také pro Anuka. Bez vás bychom vysílali zbytečně. Rádio Hana je stvořeno pro vaši letní pohodu. Děkujeme, že ladíte. Je nám jedno, kde se dneska budete opalovat, ale máme jenom jednu podmínku, jednu prosbu. Poslouchejte přitom nás. S Rádiem Hana se bronz chytá úplně nejlépe. Teď je 7 hodin a 37 minut. Ještě stále čekáme na dnešní ranní soutěžní superhit italského léta Rádia Hana. Gianna Nannini se nám zatím schovává, tak uvidíme, kdy se tahle italská zpěvačka ukáže. A zatím si poslechněte další letní příběh, příběh, který vám dokáže zachránit peníze i celou dovolenou.
2: Rádio Hana a letní servis.
1: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci k její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci. A prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMS. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Rádio Hana.
5: Ráno je

pátek 31. července. Vedro taky dneska, stejně jako včera. Červenec se s námi má rozloučit sluníčkem a horkem, teploty a podobně jako včera 35 až 38 stupňů Celsia. No, takže klasika, přátelé, taky dneska hodně pijeme, na sluníčku pokrývka hlavy a u vody dáváme pozor na malé děti. U bazénu je celou dobu musíme mít na očích. Ona stačí chvilka nepozornosti a malér může být, nedej bože, na světě. V uších máte rádio Hana na dosah další ranní zprávy. Víte, jak aktuální sucha dopadají na řeky v povodí Moravy a Deje? Vydáme se to spolu zjistit, už za chvilku.

Tohle je naše tajná láska Secret Love ve vysílání rádia Hana a Bee Gees. Posloucháte své letní rádio Hana, spolu je nám nejlépe. Možná dneska čekáte kurýra, že má doručit nějaký balíček, nějakou zásilku. My se vás na Facebooku rádia Hana Adres ptáme na další zapeklitou otázku. Představte si, že vám kurýr přiveze balík, který jste si ale neobjednali. Co uděláte? Vaše komentáře tady u nás už po 8. hodině. Mrkneme na Facebook rádia Hana a převezmeme další hudební zásilky. Hit za hit.

0: Nejlepší sám za sebe budete soutěžit v italském létě Rádia Hana s Gianou Nannini. 7.56, nové zprávy pro vás.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte, je pátek 31. července. Mrkneme na silnice v Olomouci, dodržujeme tu dopravní předpisy, městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost a to na třech ulicích, strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Hanácká Neckyáda je po roce zpět. Už zítra se podivuhodná vlastnoručně vyrobená plavidla vypraví na vodu a poplují podél kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou u Olomouce. Je to už 7. ročník. Podrobnosti o akci najdete na webu hanackaneckyada.cz. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v Čechách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
2: Sport.
4: Rusko dál nebude hrát mezinárodní hokej. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že se pořád nesmí zúčastnit mezinárodních soutěží. Rada federace to řešila po ruském odvolání. Rusko má stopku od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Doplníme, že Mezinárodní olympijský výbor však před 3 lety zrušil suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
2: Počasí.
0: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno. Blesková doprava

0: z Olomouce, z Valmezu, také z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Dobré páteční ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se opravuje ulice Na Letné, také ulice Edenburgova a policejní hlídku hlásíte na Volkrovce u Hoteláku. Další hlídka je ve Valmezu na Masarykově ulici u Hřbitova, také ve Zlíně na Sokolské ulici. A pozor teď na odstavenou dodávku na 5. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Pustiměře. Vyřídíte a my zařídíme další hity.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Poslední červencový pátek s Rádiem Haná, poslední červencový den je tady, prázdniny v půlce. Dneska je tady další z těch prázdninových dní, kdy nám po zádech i po čele potečou krupě potu a propotíme spolu pár triček. 8 hodin 10 minut, dnešní počasí je celkem vydařená kopie včerejška, jasno anebo polojasno, teploty 35 až 38 stupňů Celsia. O víkendu se má trošku ochladit, v sobotu a v neděli na obloze přibudou mraky. I o tom dneska mluvíme. A teď v 8.10 klikáme na Facebook Rádia Haná, kde spolu řešíme další zapeklitou otázku. Představte si, že vám kurýr jenom tak přiveze balíček, dobrý den, mám tady pro vás zásilku, no jo, tak vy si jdete dolů, převezmete to, ale teď si uvědomíte, že jste si vlastně vůbec nic neobjednali. A teď nás zajímá, co uděláte. Kurýr vám přiveze balík, o kterém nic nevíte. Markéta v tom má jasno, když bude balík zaplacený, klidně si ho nechá, třeba je to dárek od osudu. Michel říká, že pokud na tom balíku uvidí svoje jméno, tak bez obav to převezme, třeba něco poslali příbuzní, nebo je to něco pro děti. A posluchač Honza uzavírá na Facebooku Rádia Haná tuhle diskuzi tím, že se vždycky snaží být fér a zatím to vždycky vrátil, když mu přišlo něco, co si neobjednal. Taky dodává, že by to mohlo být chyták, takový atentát, že třeba v balíku by mohla poletovat moucha cece, že by ho mohla kousnout. No, co vy? Převzali byste balík a zjišťovali jste až po tom, co se děje, nebo byste kurýra rovnou poslali zpátky? Dejte vědět, Facebook Rádia Haná patří vám. A také pro ty naše vytížené moravské kurýry, které dneska čeká horká šichta za volantem, hrajeme nejlepší hudební výběr za chvilku. Liza Stansfield, teď Clean Bandit a Zara Larsson. No a za pár minut bude oslava narozenin Valašského krále. Víte, komu se tak říká? Haná přeje dobré ráno.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební

0: Na prvním místě jste pro nás v pátek ráno, samozřejmě vy, vybíráme hity, hledáme zprávy, zpracováváme dopravní informace a od naší Meteo centrály dostáváme další nová data, která potvrzují, že taky dneska to bude na plavky, na koupačku, na opalovačku a na studené drinky. Více o počasí nahané před 8:30. V letním playlistu pro vás Taylor Swift nebo Nick Kershaw, jeho 80-kový Riddle. A teď v 8:19 to nejlepší z dnešního kalendáře. Kdo má narozeniny nebo svátek?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
0: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, nejsou blbý.
0: Na rozky má také autorka Harryho Pottera, J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
0: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Rádio Hana.
0: Přejeme

S vámi stále prázdninové rádio Hana. Dobré ráno, zesilujeme pohodu, zeslabujeme starosti, potkáváme se na nejlepších moravských festivalech. Na ten další festiák jenom kousek od Olomouce už příští týden

0: čekáme. Jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
2: Plesková doprava z Olomouce a okolí pro vás právě teď. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku v centru na náměstí Hrdinů u Spy. A dostáváme také čerstvé info od silničářů, kteří teď pracují na silnici z Olomouce na Grigov. Vzkazují, že opravy jdou podle plánu, že půlku už mají hotovou. Provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se přesunul na opravenou část vozovky. To je super. A do dvou týdnů bude mezi Olomoucí a Grigovem hotovo. Děkujeme za info. Moravské silnice pro vás hlídáme. Děle celý týden, od pondělí do neděle.
1: Rádio Hana.

0: ladíte Radio Hana, před námi Limal, Never Ending Story, taky Shakira nebo italské léto Radio Hana. V pátek ráno Radio Hana perfektně hraje, to dobře víme, super hru nám doufejme poprvé v letošní sezóně na Androvi Stadionu předvedou i fotbalisté Sigmy Olomouc. Teď o víkendu v neděli od 15 hodin na Andráku hostí Mladou Boleslav, což zápasy Sigmy a Boleslavy, to jsou vždycky utkání, během kterých padá hodně gólů. Uvidíme, jak to dopadne už teď v neděli odpoledne. Hana bude na Andráku s vámi a někteří Sigmáci se prý příští týden chystají i na další prázdninový festival.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
0: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
0: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
0: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
0: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland. Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům.

0: 12 hodin na Ondrově stadionu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Rádio Hana.
4: Přejeme

0: Taky si zpíváte se Shakirou, její Zu. Vaše letní rádio Hana je v nejlepší ranní formě, také pátek na 30. července. Kdy se dětem bolí prázdniny, ještě před nimi měsíc odpočinku. Teď máme 3 minuty po 8:45 a rozhodně si dneska neodpočinou naše klimatizace, ventilátory pojedou na plný výkon a zmrzlina ta dneska bude mizet rychlostí blesku ve stáncích. Těšíme se spolu na další letní tropický den, během kterého čekáme sluníčko a teploty až na 38 stupních Celsia. Máte rádi pravou italskou kávu, stejně jako Katka z Hranic. Kačko, dobré ráno.
1: Ahojte, děkuji moc za výhru, mám teda obrovskou radost, protože kávu mám hodně ráda, zároveň i s kolegyní v práci si kávu rádi vychutnáváme, takže asi pravděpodobně dělám to, že ji vezmu s sebou do práce a pochutnáme se na ní všichni. Většinou italská káva je výborná, takže o to víc mám z toho větší radost.
0: A my máme radost, že vy máte radost. Katka v italském letě rádia Hana vyhrála balík pravé italské kávy včera. Dnes pokračujeme právě teď, kdykoliv uslyšíte soutěžní italský song rádia Hana našeho italského leta. Voláte rádio Hana naši studiovou linku, vyhrajete voňavou kávu pro sebe, pro kolegy, pro přátelé, pro rodinu, takhle to funguje každé ráno a navíc se dostanete do hry o luxusní pobyt v italském Bergamu a ten rozdáme na konci prázdnin. Konečně je to tady na tento italský top hit, čekáme celé ráno. Mezi námi, přátelé, znáte někoho, máte kolem sebe nějakou osobu, kterou byste tajně chtěli, která se vám moc líbí a o kom se vám možná zdají i nějaké sny, ale tak nějak tušíte, že toho člověka nikdy nebudete mít? Tak přesně o nedosažitelné lásce a o té chemii mezi dvěma lidmi v 80. letech zpívá italská hvězda Gianna Nannini. Její Bello è impossibile je v překladu krásný a nemožný. Krásné a možné je vyhrát právě teď.
2: Radio Hana, soutěž. Volejte studio 585 20.

0: O tom, co je krásné a nedosažitelné. Tedy Bello Impossible zpívá ve vysílání Rádia Hana. Gianna Nannini je určitě krásná a na studiové lince dosažitelná. Je pátek ráno na Rádiu Hana, posluchačka Peťa z Bohuňovic. Dobré ráno, Peti.
1: Dobré ráno.
0: Kam se ráda jezdíte koupat, co? Takhle, kde to máte radši? Bazény, akvaparky, biotopy, příroda?
1: No, dřív jsme jezdívali koupat se na Náklo, tam to bylo bezvadný, ale od té doby, co máme doma výřivku,

0: No, no. To nevadí, to ale pořešíme.
1: Na druhou stranu, počasí ideální na ledovou kávu. Tak Peťo, od Rádia Hana, v italském létě vyhráváte pravou italskou kávu a jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu a o ten si zahrajeme koncem prázdnin. Tak taky dneska se budeme opalovat a slunit společně. Domluveno?
0: Úžasný, jo? Děkuju moc.
1: Jsme v tom s vámi. Naslyšenou, hezké prázdniny.

0: roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: A je to ranní Topka Radia Hná, má hotovo dneska italské léto mezi 6. a 9. Radili jsme, jak si nepokazit dovolenou, na co dávat pozor. Přiletěli horoskopy, řešili jsme letní festňáky na Moravě, taky jsme vás zvali na víkendový fotbal. A po 9. hodině nás čeká jediná pravá vzpomínková show. Procházka pamětí Radia Hná.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Máte slabost pro osmdesátky, v tom případě po 9. na Radiu Hná budete jako v ráji. Pro vás Journey, Eláni. A kaskaderský kousek bude chytit si další soutěžní song italského léta, Senza na Donar. A teď na vašem prázdninovém rádiu Hana aktuální zprávy a Tomáš Gottwald. Co se děje?
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Pokračuje růst cen pohonných hmot v Česku i v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se v kraji prodává v průměru za 42 korun 40 haléřů. Před týdnem byl o víc jak 20 levnější. O korunu 80 na litru zdražila nafta. Teď stojí v Olomouckém kraji v průměru 44 korun. Sledujeme opravu vzácného renesančního kostela Povýšení svatého kříže v Moravské Třebové. V rámci další etapy obnovy dostává novou šindelovou střechu. Cílem města je stavbu postupně zachránit a více otevřít veřejnosti, píše o tom Deník. Plavci v Blansku se dočkali. Na sportovním ostrově se otevře nový krytý bazén, který nahradí několik let chybějící lázně. V sobotu se nový bazén otevře k prohlédnutí a od neděle už začne zkušební plavecký provoz.
3: Sport.
5: Mimořádnou tiskovku svolává na odpoledne fotbalová asociace České republiky. Tématem by mohlo být uvedení nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by český tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Uvidíme tedy, co konference přinese.
3: Radio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i v pátek.

0: počasí.
1: Všechno, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích. Bude pořádný nácesk, deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra mírné ochlazení na 31 až 34, většinou oblačno, místy polojasno. V neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Blesková doprava z Olomouce a okolí pro vás právě teď. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku v centru na náměstí Hrdinů u Spej. A dostáváme také čerstvé info od silničářů, kteří teď pracují na silnici z Olomouce na Grigov. Vzkazují, že opravy jdou podle plánu.

že půlku už mají hotovou. Provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se přesunul na opravenou část vozovky, to je super. A do 2 týdnů bude mezi Olomoucí a Grigovem hotovo. Děkujeme za info. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden, od pondělí do neděle. Rádio Hana.

0: Tahle zpěvačka tento týden dovolenkovala v Česku na Slapech a včera na svůj Facebook dala video z koncertu, na kterém sama nevystupovala, na kterém si to užila jako návštěvník v publiku hned v první řadě. Byla to show její oblíbené zpěvačky Diany Ross v Plzni. Tak tohle je v Procházce paměti rádia Hana Helena Vondráčková, která u nás také tak nějak symbolicky zahajuje hudební výlet do jednoho roku, do roku, kdy odhalíme tajemství hradu v parku v Karpatech, zazpomínáme na začátky MTV a na zlatém podnose naservírujeme nejchutnější 80kové jednohubky. Teď třeba i japonská kuchyně, koničíva, Japanese boy a nezapomenutelná Aneka, do kterého roku se vracíme.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Hana vám servíruje non-stop nejlepší hudební výběr z jednoho roku. Vzpomínáme na to, kam jsme jezdili třeba na dovolenou v 80. letech. No tak tehdy byly letní dovolené třeba v Bulharsku, v Jugoslávii, na Mácháči, nebo taky v Olomouci, na Poděbradech, nebo na Hamrýzu. Tady jsme se koupávali. No a 80. samozřejmě přáli úžasným dovoleným na chalupě z vůní opečených špekáčků a spáleného dřeva. I to jsou 80. dneska v Procházce pamětí. Důležitá nápověda, Video Killed the Radio Star. Celou hodinu se na Hané touláme rokem, kdy začíná vysílat americká televize MTV. No a právě tahle skladba, kterou jsme si zesílili a vychutnali, Video Killed the Radio Star, se stává tím historicky prvním odvysílaným videoklipem na MTV začátkem 80. let. Děje se to 1. srpna téhož roku, kdy my, Čechoslováci, v kině koukáme na tuhle komedii.
1: Je to šílenec? Nicméně genius. Vynalézá jako slípka snáší vejce.
0: Co to je za film? Jak se jmenuje? Kdo v něm hrál? A čeho je to parodie? Slibujeme, že na všechno si odpovíme už po 9:30. A dáme ruce nahoru na hudební náhrdelník Procházky paměti rádia Hana. Spolu navlékneme další hudební korálky. Našim uším budou slyšet a slušet Otowen. Chystáme také Elány anebo Kim Carnes. Posloucháte Procházku paměti rádia Hana. A my se celou hodinu ptáme. Už tušíte, ve kterém roce se spolu dnes pohybujeme?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Pred

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
1: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
0: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
1: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
0: Děkujeme.
2: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: To nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana, Procházka pamětí.
8: Hrajeme songy z jednoho

0: Better Davis Eyes, Kim Carnes, 80-kový hit za hitem pro vás v procházce paměti Rádia Hana. Nevybírá Gemini, ani chat GPT, ani žádná jiná umělá inteligence. Taky dnešní playlist sestavujeme my, vaše rádiová lidská inteligence. Tady ve studiu Rádia Hana. Celou hodinu se spolu procházíme rokem, kdy začíná vysílat americká hudební televize MTV. No a my Čechoslováci tehdy začátkem 80. jdeme do kina na tuhletu komedii. Co ho poznáváte?
1: Je to šílenec? Nicméně genius. Vynalézá jako slípka snáší vejce.
0: Dobře, jdeme postupně. Nápověda režie Oldřich Lipský. Před kamerou Michal Dočelomanský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský a další. A je to československá parodie vědecko-fantastických románů Žila Verna.
2: Pán hrabě se ráčí postavit velejcňa. Tak, až řeknu krleš, vezmem to šturmem. Och, vy chrabří horale. Krleš.
0: Říkáte, že je to komedie Tajemství hradu v Karpatech? No jasně, máte pravdu. A teď ještě zbývá odhalit odpověď na poslední otázku, kterým rokem spolu dneska výletujeme během dalšího prázdninového dopoledne na Rádiu Hana. Další hudební pocestní. Na naší cestě do jednoho roku se v procházce pamětí ukážou Zaragoza Band, anebo také Shaken Stevens. My se v procházce paměti Rádia Hana upřímně všichni pomlaskáváme blahem, protože tohle jsou nejlepší, nejchutnější hitparádové zákusky 80. let. Souhlasíte?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 6. srpna Kaufland.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
8: Rádio Hana, procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: souhlasíme, někdo si o nás může tady v rádiu myslet, že jsme se zbláznili, že máme přehřátý mozek, že jsme šílenci takhle v létě. No ale my to takhle prostě milujeme. Každé všední dopoledne hrajeme mezi 9. a 10. jen superhity z jednoho roku. Dneska je to ten rok, kdy OMD zpívají o paně Orleánské, o Johance z Arku, a tehdy je v československých kinech kultovní 80-ková komedie.
1: Je to šílenec? Nicméně genius. Vynalézá jako slípka snáší vejce.
0: Jak se to jmenuje? Já jsem to zapomněl teďka. Je to tajemný zámek, tajemná stodola, tajemná jeskyně, nebo tajemný... Nevíte?
2: Hrad v Karpatech, kámo.
0: Jo, tajemný hrad v Karpatech, ano, vy víte vždycky. Honzo, děkujeme, že vysíláte s námi. Tajemný hrad v Karpatech má premiéru v říjnu roku, do kterého se vracíme. Buckfizz.
3: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok...

0: Další hudební chuťovka z jednoho roku v Procházce paměti rádia Hana před 10. hodinou Buckfist. 80. teď už také s Magdou Trajerovou. Hezké dopoledne.
1: I tobě, i posluchačům.
0: No řekni to, co jsi řekla, jak jsi tak vešla do studia. Tak jsi mě ani nepozdravila a pronesla si jakou větu?
1: Jejda, to já vůbec nevím.
0: No ne, jak to řeknu. Zrovna zazněl ten jingle, že se vracíme do roku 1981 a ty jsi řekla, jo, to jsem ještě nebyla na světě.
1: No ale ještě dlouho, popravdě.
0: No, ale buď v pohodě, to ani já ne. No. A my jsme dokonce přišli na to, že vlastně tehdy se teda tím pádem logicky nemohli znát ani naši rodičové.
1: Nemohli, jako mým rodičům bylo ještě poměrně málo. Ty podle mě ještě ani nevěděli, co budou studovat na střední škole.
0: A v tom je úžasná Procházka pamětí rádia Hana, že my dokážeme vrátit i vzpomínky, které nemáme.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dneska rok 1981 v Procházce pamětí rádia Hana. Doufám, že jste si

0: podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim.
1: Sport.
0: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
1: Počasí.
2: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno.
1: Doprava.
2: Nehody v Olomouci, policie v Hulíně, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Dopolední nehoda osobáku a jeřábu v Olomouci na Pražské za Askem. Další bouračka v Olomouci na Velkomoravské u křižovatky s Rooseveltkou. Tady je silný provoz, chvilku si postojíme. Policie hlídkuje na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan. Další hlídka v Hulíně na Záhlinické nebo na 260. kilometru D1 u Kroměříže. Přejeme šťastnou cestu a pohodový páteční dolet kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

posloucháte Rádio Hana. Je poslední červencový den a vy si možná říkáte, ach jo, už máme půlku prázdnin za sebou. Věřte ale, v zahraničí by nad naším prázdninovým kalendářem jenom kroutili hlavou. Třeba v Německu mají volno rozkouskované po regionech, aby se nesekaly dálnice. V Japonsku si školáci užívají hned troje kratší prázdniny během roku a v takové Brazílii mají prázdninové volno v lednu během jejich tropického léta. Ať už máte před sebou ještě měsíc volna nebo pracujete bez ohledu na kalendář, užijte si krásný 31. červenec a pohodový poslech Rádia Hana.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Set.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude je fajn. Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Víkend je před námi, na Rádiu Hana víme, jak si ho můžeme užít. Tady jsou tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Zítra nás čeká volný den a tak dnes nevadí, když zůstaneme trochu déle vzhůru. Olomoucký telegraf například pořádá další projekci pod širým nebem dneska od 21 hodin. Dávat budou filmovou kultovku Samotáře. Do letního kina můžeme zajít taky v Mostkovicích. Dnes promítají komedii Dream Team, basketbalovou taškařici s Jakubem Prachařem a Martinem Hofmanem. Dneska v letním kině Mostkovice od

0: i s naším rádiem a Martinou Kvítko. Zábava od 10 dopoledne do 10 večer už zítra v areálu kempu Pádlo Morava. Tak co, potkáme se tam?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Naštěji už tam budem?
8: Přestaň! Tu mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
11: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
12: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
11: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
12: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
11: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladu na rádiu Hana, slyšeli jsme remix z roku 2020, píseň se jmenuje Hot Stuff, no hot neboli přitažlivé jsou i naše další hity, které pro vás chystáme, pojďme se na to mrknout.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Opět a Radeček se nám vloupají do duše.

Možná už v další hodince dáme i Senza Una Donna, italskou pecku, která nás nejen roztančí, ale taky někomu z nás může vyhrát těstoviny. Stačí nám zavolat, jakmile začne hrát. Přesně

0: bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu.

vstupuje do nové sezóny, vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Béčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Na většině Hané nám zaprší. Odpoledne mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, i jinde v regionu je doprava poměrně hladká. Jen na odstavené auto na Krejnici si dáme pozor na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Mořice a Kojetín. Opatrně projíždíme taky kolem policejních hlídek, které stojí na D35 na exitu Velký Újezd a taky v Přerově v ulici Hulínská. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Franzo, tak to si asi v tuto chvíli křičí italské maminky a manželky, znamená to totiž italský oběd. Chtěli byste si taky dopřát italský oběd?
1: Italské léto na Hané.
0: S námi na rádiu Haná můžete, rozjíždíme totiž

0: Stoviny. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-225-588. Teď hned.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód

0: Na Rádiu Haná jsme naladili vyloženě italskou náladu. Tohle je soutěž Italské léto na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo se dnes může radovat z výhry z těstovin?
1: No, Věrka z Boškovic.
0: Věrko, vy jste vyhrála balíček těstovin. Jak si je vy osobně sama nejraději upravujete? Co je vaše oblíbená třeba omáčka k těstovinám?
1: Klasická boloňská, klasika.
0: Klasika, takže máte radši špagety?
1: Taky. Dobře.
0: Já se zeptám, už jste si někdy měla možnost dát těstoviny třeba konkrétně přímo v Itálii?
1: Ano.
0: A máte Itálii ráda?
1: Moc. Opakovaně. Jezdím.
0: Jo, byla jste víckrát?
1: Jo.
0: Prozradíte nám třeba, v jakých městech už jste byla?
1: Já jsem spíš v letovisku nějakým, nechci jmenovat asi.
0: Jo, rozumím, to nejmenujte. To znamená, že italské Bergamo na vás pořád ještě čeká, takže...
1: Tam jsem nebyla.
0: No tak to je paráda, to znamená, že vy se teď můžete zařadit do slosování, pokud se registrujete do naší hry. Odkaz na to registrování najdete na webu radiohana.cz. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou už teď vaše, no a uvidíme, jak to dopadne s tím Bergamem. A vy ostatní, co jste tentokrát nevyhráli, nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát budou ve hře naše italské sýry. Tak si mějte krásně a gratuluju k výhře.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Poledním pásmou jedeme pravou Itálii z Hané.

A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valdagang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Je tady dovolenková sezóna, někteří z vás vyráží na chatu, někteří pod stan po Čechách, jiní už se možná těší na dovolenou v zahraničí. Není to náhodou Itálie, Chorvatsko nebo Slovensko? Tyhle země totiž prý podle výzkumů vedou v destinacích, kam Češi vyráží. Ať už se chystáte kamkoliv, je tady jedna důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. A kolega Lukáš nám o ní teď poví. Za 15 minut už si dáme i naše zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Rádio Hana a letní servis. Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMS-ka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMS-ku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMS-ce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
3: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Všechny

0: Devadesátky v tom nejhezčím hudebním světle nám právě připomněla na rádiu Haná kapela Cranberries. My si spolu užíváme páteční odpoledne. Mnozí z nás asi netrpělivě koukají na hodiny a těší se na víkend. Snažíme se proto hrát hit za hitem, abychom vám tohle čekání zkrátili. A nasazujeme těžký hudební kalibr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Eva Farná s kapelou Miraj, vzpomeneš si?
2: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším, řeším, jestli na nás vzpomeneš si.
0: Sombr a jeho letošní Homewrecker. Během odpoledne si dáme taky další kolo italského léta na Hané. Přesně tak, dvě nám dneska nestačila.

0: Na ně přijde ten správný čas, uvidíme, kdy to bude. Teď zprávy s Tomem Gottwaldem, je 11 hodin a 56 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

Připravili jsme pro vás další zprávy. Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci. Dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody.

0: používáním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár. Sport. Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
1: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby... Musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych ji mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
0: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
2: Počasí. Víme, jak bude, pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, na většině Hané nám zaprší, hlavně odpoledne se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme převážně polojasno. Přechodně se na obloze mohou objevit nějaké ty mraky a s nimi i výjimečně přeháňka. Houbaři. Pravděpodobnost růstu hub je na Hané střední, o víkendu se možná vyplatí vyrazit do lesa s košíkem. Víme, jak se jezdí tady, opatrně projíždíme kolem bouračky 2 osobáků v Olomouci v ulici Tovární. Nehoda se tady teď dořešuje, probíhá vyšetřování. Na překážku na silnici si dáme pozor na trase Mohelnice Moravská Třebová, kousek za první odbočkou na Studenou Loučku. Vyhneme se taky odstavenému autu na krajnici, a to na D1 na trase Přerov Ostrava, mezi exity Lipník Loučka a Hranice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

vámi je Rádio Haná. Pátek je tady, většina z nás už se vidí na chatě nebo u vody a nádraží i dálnice začínají praskat ve švech. Jenže meteorologové na dnešek hlásí pořádné tropy, tak si raději ušetřete nervy. Ať už jedete autem nebo vlakem, pamatujte, že zpoždění v horku dokáže zkazit náladu mrknutím oka. Než zabouknete dveře, tak raději mrkněte na aktuální situaci na trati či silnici. My vám ostatně tu situaci na silnici sami přinášíme vždy před celou hodinou. A hlavně přibalte si do tašky o lahev víc a nějakou sváču. Šťastnou cestu bez zádrhelů a pohodový start víkendu, to vám přejeme z Rádia Haná.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vaše letní rádio.
9: Rádio Hanák.

0: Posloucháte Rádio Hana, dáme si takovou malou hádanku. Víte, co má společného dnešní den s hrachovkou, česnečkou nebo třeba vývarem? No, je to vtípek trochu za roh, ale narozeniny dnes slaví Bolek Polívka. 31. červenec je ale datem oslav pro mnohem více lidí. Pojďme se na to mrknout v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je 31. července, prázdniny v půlce.
3: Ty první světová skupino, to by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
2: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
4: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
3: Já vím, nejsou blbý.
2: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
5: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
2: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
1: Rádio Hana, kalendárium.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: dotáhnout delfína?
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Radio Hana.
0: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: rána.
1: Skyfall od zpěvačky Adele vám přineslo Rádio Hona. Kdo by neznal tuhle titulní skladbu k Bondovce z roku 2012? Podobné legendární pecky pro vás připravujeme i po 13. hodině. Máme pro vás malou ochutnávku, na co všechno se s námi můžete těšit. Bude tady ten jediný

0: vysíláme vám je dříve než ostatní ve 12 hodin a 54 minut.
1: Počasí.
0: Od svatého Ignáca léto se obrácá, tak to je pronostika na dnešní den. Tentokrát to ale vypadá, že nám úplně nevyjde. Víme, jak bude. Pátek i sobota hlásí teploty nad 30 stupňů. Dnes můžeme naměřit až 37 stupňů. Noc nám zůstane taky pěkně teplá. Rtuť teploměru klesne minimálně k 19.

0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu máme na Olomoucku i jinde v regionu bez nehod. Jen na po nehodě odstavené vozidlo na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Hlásíte nám taky policijní hlídky. Stojí v Jevíčku v ulici Třebovská, v Olomouci v ulici Hněvotínská a Jeremenkova. Potkat je můžeme taky na D1 na exitu Lipník, Trnávka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydleli. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný. Sport. Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize

0: 9,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc.eu.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
3: Co to je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Rádio Hana.

0: práce, do auta, na zahradu, do houpací sítě. Máme tady prostě nejlepší hudební výběr ke každé příležitosti. K tomu vám navíc pravidelně přinášíme před celou hodinou taky naše zprávy. Ty se nám právě teď blíží, po nich už se těšíme na další hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahraje Miroš Berka se svým synem.

0: Zprávy je 13 hodin a 54 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 14 hodin.
0: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
2: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policijní hlídku v ulici Brněnská. Pomáhají a chrání taky na D1 na trase Ostrava Přerov za exitem Lipník Trnávka. Na překážku na silnici si dáme pozor na D35 na trase Lipník Olomouc za exitem Přáslavice. Bouračku dvou osobáků máme v Bruntále v ulici Polní. Projet je ale se zvýšenou opatrností možné. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Snídaní nebo k obědu avokádový toast, děláte to naprosto stylově. Dnešní 31. červenec je totiž oficiálně národním dnem avokáda. Tohle zelené ovoce, ano, vážně, je to ovoce a dokonce bobule zaplavilo svět i naše kuchyně. Můžeme ho milovat ve guacamole na zmíněném toastu nebo třeba v burritu. Upřít se mu nedá, že je to pořádná nálož zdravých tuků a minerálů. To si dneska dopřejte kousek téhle zelené dobroty a užívejte si pohodový den s Rádiem Hana.

0: směny a na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: Na Rádio Haná vás bavíme naším nejlepším hudebním výběrem, taky vás ale informujeme, přinášíme vám pravidelně zprávy, teď už pro vás máme taky přehled, o čem se píše. Tak jdeme na to.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme,

0: přímo v KKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
0: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
0: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební.

0: její song Každej sám na rádiu Hana. U nás rozhodně každý sám být nemusí. My jsme tady s vámi od pondělí do neděle. Třeba dnes odpoledne už se na vás těší kolega Štěpán, který už teď stojí vedle mě u mikrofonu. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, máme tady páteček, máme dobrou náladu, no a všechny zdravíme.
0: Je to tak, Štěpáne, máme pátek, máme 31. července a to znamená, že máme i Národní den avokáda. Já jsem tě nikdy neviděla jíst avokádo, a tak bych se tě chtěla zeptat, máš ho vůbec rád?
1: Vůbec mi nevadí, jako příloha ke snídani na večeři, vlastně jo, je to něco, je to zelenina nebo ovoce avokádo?
0: No je to teďka, ovoce.
1: Je to ovoce, ale já jsem se potřeboval trošičku jako teďka ujistit, protože někde tak vzadu v hlavě to bylo. Ale mám jako, akorát mi to přijde, že je to těžký vždycky to avokádo vybrat, protože ono je strašně dlouhou dobu jako tvrdé a pak na tu konzumaci máš tak 5 minut, jinak ti zhnědne.
0: To je pravda. Nedej bože, když to člověk vytáhne z lednice, tak to je potom nikoliv 5 minut, ale 2,5 minuty.
1: Ano, tak dobrou chuť, jestli máte rádi avokádo, no a my se těšíme na další hity po 15. hodině.
0: Přesně tak, po 15. hodině už se Štěpánem těšíme na další hit za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba MIG 21 Snadné je žít.
3: Jak snadné je žít.
0: Please, please, please, poprosí Sabrina Carpenter. Štěpánem se těšíme i na dnešní třetí kolo italského léta na Hané. Kdy to Štěpán pustí, to nevíme, to neprozradí. Můžeme vám ale říci, na jakou číháme melodii a je to

0: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu v Cetechovicích na Kroměřížsku. Vzplál při práci na rekonstrukci domu. Do hašení se pustilo 12 jednotek. Oheň nadělal škodu za 2 miliony korun. V regionu hořelo taky v městečku Trnávce na Svitavsku. Včera tu zasahovalo 9 jednotek hasičů u požáru 3 hektarů pole a lesa. Kvůli ohni byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V obci hořelo už podruhé během 2 dnů. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027.
1: Sport.
0: Třetiligové Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstupuje do nové sezóny, vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Bčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, lokálně se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme oblačno až polojasno.

0: Pražský potok. I tudy se dá se zvýšenou opatrností projet. Se zdržením počítáme na výjezdu z Valašského Meziříčí na Zašovou. Kvůli kivadlovému provozu v Zašové nám tady hlásíte zdržení přibližně na 20 minut. Pomalu nám to jede taky z Kocklířova do Moravské Třebové. I tady nám hlásíte přibližně 20-minutové zpoždění. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

dělali po svém. Před jedním festivalem jednoduše nastříkali uschlé křoví zelenou barvou, aby nedělalo ostudu. Jedná se prý o dočasné řešení za zhruba 7000 korun, což je ve finále možná méně, než co by dali za zavlažování, a navíc jim to posvětili i památkáři.

0: Juhana. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo

0: Slavná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudba.

0: Hanaka a její šestý smysl. Vy posloucháte Rádio Hana a přejeme vám hezké páteční odpoledne. Pokud ještě na dnešek nemáte plány, tak Olomoucký telegraf pořádá další projekci pod širým nebem. A konkrétně dneska je to od 21. hodiny kultovní český film Samotáři.
1: To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.

0: nás taky no name, tak držte vlnu. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Rádio Hana.

0: Na víkend, za námi Robbie Williams, před námi další zprávy. Omrkneme dodržování dopravních předpisů v Olomouci i opravené lesní cesty na Blanensku. No a pak se těšíme na další hity.
1: Hit za hitem.
0: Zaspívá Miley Cyrus.

0: další zprávy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci. Dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydleli. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Bladensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše Deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný. Sport. Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize má na programu zápas Prostějov, a to na hřišti Viktorky Žižkov od 17 hodin.
1: Počasí. Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé doplňující.

0: 30 stupňů. Doprava. Bourá se v Prostějově, na Kralické ulici jde o nehodu dvou osobních aut, ale už se tady dá dostat bez problému. Nehoda je taky na Prostějovsku na trase Výšovice, Určice, na křižovatce, na Vranovice, Kelčice. Taky zde jde o nehodu dvou osobáků, která se dá ale obět. No a policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Napajedlech na nádražní. Taky na D1, na exitu Přerov, anebo v Olomouci na Třídě míru. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

je jim španělský kouč Santi Deniam a dostal dvouletý kontrakt s opcí. No tak to je fotbal. A ještě než přejdeme k dalším hitům, tak připomeneme poslední možnost zahlasovat v našem radiotalentu. Taky letos vybíráme s kapelou Opět a Radeček a nahrávacím studiem Ta muzika, vítěze v žánrech pop, elektro a rock. A dát hlas svému favoritovi můžete na webu radiotalent.cz už jen do dnešní půlnoci. My přejeme

0: na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Tohle je Radio Hana.

0: Na Rádiu Haná nezapomínáme ani na hity 80. let, to je Danny Wilson v našem éteru před 16:45. Do 17. hodiny taky tedy Swims, Roxette nebo Michal Hruza a Avicii, ale ještě předtím se pojďme podívat na co dalšího myslet při tom, když platíme za naši dovolenou.
1: Rádio Haná a letní servis. Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Rádio Hana.
6: Přejeme odpoledne na jedno.

0: hezké páteční odpoledne na naší vlně. Další tramvajová výluka v Olomouci i posílení protipovodňových opatření v Prostějově, tak to a mnohem více rozebereme už za chvíli v našich zprávách. A po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: 55. Poďme na ne.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Loučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší Novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.

počasí. Letní prázdniny jsou v polovině a počasí, které je před námi, se ponese i nadále ve znamení tropických hodnot.

0: 35 stupňů ve stínu.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Se 17. hodinou se na moravských silnicích nevyšetřují žádné vážnější dopravní nehody, nicméně Mohelnice, obec Dub, taky Březná, Olomouc Hamerská a D35 směr Lipník na exitu Velký Újezd. Na těchto místech počítejte s policejními kontrolami. No a kde nás čeká zdržení? Aktuálně na trase Svitavy Moravská Třebová je kolona na 20 minut a na čtvrt hodiny je to i na Hranicku mezi Božkovém a Velkým Újezdem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Klárko, krásný den.
1: Krásný den.
0: Jak si užíváte páteční odpoledne?
1: No, páteční odpoledne si užívám tak, že sedíme u bazénu, je nám strašné horko a prostě se pečeme.
0: Kolik stupňů má voda?
1: No, ta naše voda bude mi tam těch 30 stupňů, to už je kafe, to už není vůbec...
0: To je

0: asi jako tak nebude, možná nějaký výlet a o víkendu nějaká návštěva, moc se těšíme, přijedou známí, tak jestli bude možnost, tak něco hodíme na grill.
1: Moc si to užijte. No a ještě tedy se nabízí otázka, co vy a italská kuchyně, italské jídlo. Umíte třeba něco italského uvařit?
0: No víte co, takové ty špagety, klasika, pizza, klasika, asi tak nějak jenom.
1: No a jaké ingredience máte na pizze nejraději?
0: Čunka, sýr.

0: pojedete i do Bergáva.
1: Budu se těšit, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Doma v Olomouci nebo na alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
12: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
13: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Rádio Hana.
16: Vaše letní rádio.

0: 6:45. Do dalších zpráv u nás taky Madonna, kapela Opět a Radeček a nebo Víkend. Ale ještě předtím pojďme zjistit, kdo ze slavných osobností dnes bude mít dost pravděpodobně narozeninovou party.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je 31. července, prázdniny v půlce.
3: Ty první světová skupino, to by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
2: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
4: Když je kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
5: Já vím, nejsou blbý.
2: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
6: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
2: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
1: Rádio Hana, kalendárium.
7: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: tuto neděli v 15 hodin na Ondrově stadionu.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Oh,
4: ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Rádio Hana.

0: 17.57.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
1: Sport.
3: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Syňaková.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby... Musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
3: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Počasí.
0: Je před námi tropická noc, kdy teploty nepůjdou níže než pod 24 stupňů Celsia. Zítra potom většinou sluníčko a jasná obloha a teploty okolo 30 stupňů. K tomu ale i dešťové přehánky a místy bousky, které mohou být doplněny silným větrem. Druhá polovina víkendu potom už bez bouřek a bez deště s podobnou teplotou a od pondělí nám teploměry budou výhledově ukazovat opět okolo 35 stupňů ve stínu.
1: Doprava.
0: Bourá se na Žižkově náměstí v Hulíně. Jde o nehodu 2 osobních aut, která se dá ale opatrně projet. A pozor i na možný aquaplaning v Otrokovicích na ulici Edvarda Beneše. Protože právě tady došlo k havárii vodovodního potrubí. Na policejní hlídku potom pozor v Březné na ulici pod Petrovem. Taky na D1 za exitem Mořice anebo na D55 před exitem na Pajedla. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

šili po svém. Před jedním festivalem jednoduše nastříkali uschlé křoví zelenou barvou, aby nedělalo ostudu. Jedná se prý o dočasné řešení za zhruba 7000 korun, což je ve finále možná méně, než co by dali za zavlažování. A navíc jim to posvětili i památkáři. Tak co?

0: a na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo

svém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičaci.cz.

0: Na Rádiu Hana, kde budeme hrát i nadále ve znamení těch největších hitů. Za chvíli u nás taky Owl City nebo Starship a Niall Horan. Ale ještě předtím jdeme pozvat na jeden z největších pivních moravských festivalů.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
3: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
2: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
3: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
2: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
3: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
2: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, budeme se těšit.
2: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

počasí. Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 30.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Je jim španělský kouč Santi Deniam a dostal dvouletý kontrakt s obcí. No tak to je fotbal. A ještě než přejdeme k dalším hitům, tak připomeneme poslední možnost zahlasovat v našem radiotalentu. Taky letos vybíráme s kapelou Opět a Radeček a nahrávacím studiem Ta muzika, vítěze v žánrech pop, elektro a rock. A dát hlas svému favoritovi můžete na webu radiotalent.cz už jen do dnešní půlnoci. My přejeme

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.
6: Tady je Rádio Hana.

0: Blake, Backstreet Boys a nebo Cranberries, ale ještě než se do hraní těchto interpretů dáme, tak se podíváme na to, o čem informují regionální zpravodajské weby.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme, o čem se píše. I v srpnu budou muset cestující v Olomouci místo do tramvají na náhradní autobusovou dopravu. Jak bude provoz upraven, to už pro nás zjistil olomoucký report. Dvě vlčí smečky přímo v HKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Haná. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Večerní pohoda u trojice. To je multižánrový

0: tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hana.

Radio Hanát, co víc si přát. Tohle to je Michael Jackson, my pro vás máme 80 za 80 až do 21. hodiny, než vystřídá to nej z 80. let. Nejlepší hudební výběr 90. teď ale 80. Jennifer Rush, taky Ultravox nebo Depeche Mode, Whitney Houston, Eurythmics, Madonna a James Brown. Přejeme vám hezký páteční večer, co nejlepší závěr července a už teď k vám letí Kakrobin na Radio Hanát. Thank you.

0: na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak po

0: 17 hodin na Ondrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

99 a to nejco vzniklo v 90. letech. To je náš tradiční pořad mezi 9. a 10. na vlnách Rádia Hana. Meredith Brooks za námi, před námi Kylie Minogue, Ace of Base, taky W, nebudou chybět ani Big Mountain, John Scatman, anebo Michael Bolton, Chumba Wamba, M People a Pet Shop Boys. Takže 90 za 90, ať se práší od koní. Přejeme hezký páteční večer, posíláme Take That a Everything Changes.

0: francouzsky, německy, španělsky, italsky, nebo i korejsky.
1: Pan Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana. Scared man's world.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, nejsou blbý.
1: Narozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron Weasley a já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
0: Rádio Haná, kalendárium. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio. Žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web Report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
0: Sport.
1: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
2: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby... Musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
1: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
0: Počasí.
3: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až

0: 35 stupňů.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob.

0: Tak je? Zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny Sama Smitha přijdou jako velké umění? To už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
0: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 2 hodiny.